Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny z Česka.

0: 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

A Bůh ví ani moje tvář a těch pár slov, pár krátkých vět já vůbec nevyslovil.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Jsem tvá voda, jsem tvůj déšť. V kapkách zahalená, vyvolená. Jsem tvá voda, jsem tvůj déšť.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on
1: Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo a jste ve hře o naše Coop Premiové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip Ali v Havlíčkově Brodě. Přejeme příjemný poslech.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: They ready for this.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lind mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo Jersey, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale

0: prachy si
1: nekoupíš. Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka, půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky, 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy, 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy, 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření, 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lind mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože, kdo dokáže, že je vrah. Na nábřeží řeky Temže leckdo život dokonal. Mor tam nebyl, víme jenže, Meky mesr blízko stál. Jednou zmizel chudák majer, jindy boháč Miller zas. Meky s hůlkou jako frajer.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lind mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop,

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny z Česka.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Byla to velmi dlouhá noc. Vyspěl jak kluk,

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tuty v Palkovicích. Přejeme příjemný poslech.

sváteční šaty, hřevá spocený tváře. Dobře vím, co se bude dít, vík už se v ohradě spíná, kravce ten může jít.

šaty, oči jako dvě studny, smoutil jsem strnou od lidí, jsem jak ta zahrada stíná,

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: peníze. Penízky, vy moji zlatí drahouškové, vzali mi vás, jste pryč. A pryč je má opora, má útěk a má radost. Pro mě je všemu konec, nemám už, co bych na tomto světě pohledával. Bez vás nemohu žít, to je hotová věc, prostě nemohu, umírám. Jsem neboštík, jsem pod dnem. Co pak se nenajde někdo, kdo by mě vzkřísil, kdo by mi vrátil mé drahé peníze? Nebo aspoň mi řekl, kdo mi...
1: Šar bez lesku.
0: Říkám, jste něco...
1: Pláč bez stesků.
0: Co to je za shromáždění lidu? Ať se podívám.
1: Bez potlesků.
0: Ať se podívám. Není to člověk, aby ho neměl v podezření.
1: Měl bych se vzdálit.
0: Když vidím to, co mě okradlo.
1: Smíte se smát. Měl jsem to vzdát. Než takhle hrát. A řádně se spálit. Chtěl jsem vám hrát. Já se mám hrát, zas jednou hrát.
2: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lind mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Tak zase vzpomínám na lásku minulou. Chvíli ji proklínám, náladu pod nulou. Byla jak lavina,

že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

ho spatřil, on k silákům patřil, v zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednul,

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen jedenáctka v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si, veď zaspávali sme spolu a ja tu som.

0: Už vím, co znamená být závodem a jaká je věčnost krásná.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny z České.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Zasmušilé pustině jel starý honec krach.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Ahoj!

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Kop!

0: stačí přece oheň z pece, chci mít jiný žár.
1: Můj Vilém peče housky a málo mě má rád, on očíčka má úzký a věčně chtěl by spát.
0: Jo, jo, jo, je to tak, je to tak.
2: Chudák holka.
0: Jenom mě nelitujte.
3: Vilém zkrátka v noci peče a ve dne spí.
0: Jenom ho nelitujte.

0: si marně po pekárně s těstem na rukách.
1: Můj Vilém nepek housky a měl mě hodně rád.
0: Už oči neměl ouzký a vůbec nechtěl spát.
1: To byla krása.
2: Cože si to dala na ten komín?

0: musí spát. Ať mě to zehněvá, mě to neva, jen když mě má rád.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
2: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

izbou sa rozliehačíš a všetko

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: zasažen.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Mrak černých vran na město náhle vrch zvláštní stín. S ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi pad. A tu noc...

zatoustí dám v kámen vepsat. Hájil právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůz.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

svět. Promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavu. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsme.

věřím odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka pro nebe.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Psal se rok 2017 a svatého Valentína svíral ještě tuhý mráz, když vyjížděl si z Radotína z poskytnuté výstrahy. Věděl si, kam výjezd míří, do obce Zvole u Prahy, kde ohnivý šíp tvé srdce skřížil. Hrdině si šel do boje.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

protože my už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19.

0: 14,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy, 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy, 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavu. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Najdem odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, stupenka pro nebe.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Ahoj, tady je Petr Kotwald. Zdravím všechny posluchače a tohle je můj nový singl Marianne.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.
1: Proudy, řeky táhnou k nám, tvou ne.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90.

Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen jedenáctka v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tuty v Palkovicích. Přejeme příjemný poslech.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejna.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: si, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy, 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření, 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
0: Coop, všechno dobré.

0: zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lind mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.
0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.